102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax. Relax Radio. Relax Radio. If you ask a stupid question.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 27. srpna.
2: Tento den roku 1667 byl poprvé v USA zaznamenán a zdokumentován hurikán. Roku 1783 se uskutečnil, ovšem bez posádky, první let balónu plněného vodíkem. Roku 1956 se v anglickém Paddingtonu narodil bubeník Glenn Matlock z punkových Sex Pistols. Roku 1910 přišla na svět matka Teresa, oceněná v roce 1979 Nobelovou cenou. O 3 roky později provedl ruský pilot Petr Nestrov první akrobatický manévr v letadle. Roku 1929 se narodil český spisovatel a dramatik Jiří Hubač. Brian Epstein, manažer Beatles, byl tento den roku 1967 nalezen ve svém bytě mrtvý. Předávkoval se prášky na spaní. Roku 1962 Spojené státy vypustili sondu Mariner 2, která se jako první přiblížila Venuši. O 8 let později přišel na svět Tony Kanal, člen skupiny No Doubt.
3: Relax Radio.

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Radio.

0: dráhy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Relax Radio. Relax Radio.
6: Ten

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29.

0: 19.90 až do 1. září. Kaufland.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Relax Radio.
3: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: čtvrtek, 27. srpna, 6 hodin, 1 minuta.
1: Relax Radio.
0: Tak to byly téměř všechny důležité informace k dnešnímu dni. Ještě jaké bude počasí? Čekáme polojasno, sluníčko nebo skoro jasno, odpolední teplota maximálně 29 stupňů Celsia. A máme to nabitý hity, například se vrátíme v čase s MC Kladivem.

6 hodin, 14 minut, sluníčko už vychází, už nám vyšlo, pozor v protisměru. No a na silnicích to vypadá, že se teprve celá republika probouzí, takže šťastnou cestu, dojďte přesně v tolik, kolik potřebujete na místo. A pokud potřebujete záchranný bod, který jste možná teďka opustili a zůstal doma, tak odpoledne se k němu vrátíte. Sebastián na relaxu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Je tady doprava, dopravní upozornění na silnici 255 u obce Polerady. Dejte pozor, došlo ke střetu osobního auta se zvěří.
0: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

Fajn. Beach Party Slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3 DJ

0: www.vshslaný.cz.
1: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
2: Jedině v outletu Pop Airport.
1: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
2: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Více na pop.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.

0: 6 hodin 28 minut.
1: Relax Radio.
0: Stíháte na čas, hlavně abychom stihli tu krásnou modrou oblohu odpoledne. Dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teplota 29 stupňů Celsia. Sluníčko svítí, měsíc už by vidět být neměl. Tak o něm aspoň zaspívá poetika.

Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Jen dopravní upozornění v Kněževsi. Uprostřed Kněževsi na hlavní silnici dochází k uvolnění silnice, odtažení auta.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

prázdniny ještě neskončily, ale kolem škol už to trošku víří, protože učitelský sbor se pomalu sjíždí a připravuje na ostro. To bude příští týden, to bude fofr. Zase už to začíná nový školní rok. Jaký bude, uvidíme a je třeba se na něj připravit, nejenom, že se kopí aktovka a pravítko, ale taky třeba popřemýšlet, co by se v té škole mohlo změnit, i když teď už je asi pozdě na to, když start je za pár dnů. Je podle vás některý z předmětů ve škole úplně zbytečně, že jste si říkali, tak tohleto já nikdy nevyužiju, nebo tenhle ten předmět, který jsme měli, jsem nikdy v životě nepoužil. Který předmět ve škole byste zrušili? Ptáme se na Facebooku Relax Radio, odpovědět můžete i na 606 736 736 a napovědět třeba pro příští školní rok.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivé

0: 7 hodin 1 minuta.
1: Relax Radio.
0: Minutku po sedmé, je tady předpověď počasí na dnešní den. Není úplně zima, ale větší vlhkost, takže ten pocit studenějšího rána určitě dneska máme, ale bude teplé odpoledne. Až 29 stupňů Celsia předpovídají meteorologové díky přílivu teplého vzduchu od jihu. Čekáme polejasno nebo skoro jasno 29 stupňů. Také čekáme na vlnách Rádia Relax.

0: zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dvě dopravní informace o dopravních nehodách z Prahy. Dvě osobní auta teď zhoršila průjezd silnici na Maninách v Praze, kde se střetly dva osobáky, ale pozor, dejte taky v ulici Nádražní, kde právě teď probíhá vyšetřování nehody, srážky tramvaje a osobního auta. Takže pozor, ulice Nádražní a na Maninách.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.

0: Na našem webu www.radio-relax.cz se dozvíte úplně všechno. Třeba i to, kdo startuje po prázdninách ten nový taneční školní rok v kavárně Radia Relax na hotelu Kladno, protože kavárna měla prázdniny, hráli jsme v klubu, tak teď se hraje v klubu i v kavárně od tohoto víkendu. Podívejte se na náš web radio-relax.cz.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: V centru Prahy se bouralo, jsou tady 4 dopravní události, 4 upozornění, takže teď probíhá vyšetřování nehody v ulici Radlická, kde havarovala motorka a na místo vyrazila záchranka složky integrovaného záchranného systému. O kousek dál v ulici Nádražní se srazila tramvaj s osobním autem. Nově máme nahlášenou dopravní nehodu z ulice Ambrožova, střet 2 osobních aut a 2 osobní auta se srazila i v ulici Na Maninách. Počítejte se zdržením, jeďte opatrně, šťastnou cestou vám přeje Radio Relax.
1: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland. Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
4: Jedině v outletu Pop Airport.
5: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
4: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Více na pop.cz.

0: Přesný čas, 7 hodin 31 a půl minuty.
1: Relax Radio.
0: Počasí bude dnes letní, polojasné nebo skoro jasné, odpoledne 29 stupňů Celsia. Ale škola se blíží, takže v této hodině se podíváme na předměty, které jsou nejméně ve škole oblíbené a taky proč.
1: Prázdniny s relaxem.

Mám tady trojici nejméně oblíbených předmětů ve škole. Zacpěte uši vašim dětem, aby neměli stres, až půjdou do školy za pár dnů a možná teď je 7 hodin 38 minut, to oni ještě spí. To jsou prázdniny, to ještě spinkají budoucí žáci, ale pojďme na to. Tři nejneoblíbenější předměty v české škole. Český jazyk na prvním místě. Na hodiny češtiny.

prázdniny se netěší spousta žáků. Je tady statistika přímo ze školy. Důvodem je drill, učení se gramatických pravidel na spaměť, vyjmenovaná slova a neustálé procvičování. Tak proto žáci nemají rádi český jazyk. Matematika na druhém místě v těsném závěsu za češtinou je vnímána jako těžká, protože na sebe ty znalosti navazují a pokud žák ztratí základy, veze se to s ním dál. Takže je to tak, matematika není úplně oblíbená a jedna z nejméně oblíbených předmětů, nebo dva, jsou fyzika a chemie. To jsou tradiční strašáci na druhém stupni. Proč? Žáci je považují za příliš abstraktní, teoretické a plné složitých vzorečků. Takže to jsou tři nejméně oblíbené předměty. A my stihneme ještě do 8 hodiny. Naopak, nejoblíbenější předměty, na které se studenti a žáci do školy těší.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

Taky jsem čekal na signál, ten přišel teď, takže pojďme do školy, jenom teoreticky. Jaké jsou nejoblíbenější předměty u žáků? Tělesná výchova na prvním místě, tělocvik absolutní vítěz na prvním i druhém stupni. Děti oceňují pohyb a odpočinek od sezení v lavicích. Možná by nebylo špatné třeba mít některou hodinu stání ve školních lavicích. No každopádně stání můžeme přivítat pana učitele, pana profesora, paní učitelku, paní profesorku. Anglický jazyk, druhé místo, drží se na předních příčkách, hlavně u starších žáků, protože v něm vidí praktické využití a nejenom to, že by se mohlo cestovat, domluvit se, ale hlavně, že studenti hrají hry, používají internet a hodně je tam angličtiny. Tak i proto. Další místo oblíbených předmětů, výtvarná a hudební výchova. Ty jsou oblíbené hlavně na prvním stupni kvůli tvořivosti, kreativní a herní formě. No a pak taky zeměpis a informatika. Zeměpis je oblíbený, populární na druhém stupni. Zeměpis žáky baví pro svoji názornost a informatika, to jsou počítače kvůli práci s technologiemi. Takže to jsou ty oblíbené předměty. Tělocvik, anglina, výtvarná hudební výchova, zeměpis a informatika.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Praze zhruba až do 9. hodiny bude probíhat vyšetřování policie nádražní dopravní nehody střetu osobního auta s tramvají.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivé

0: 7 hodin 59 minut máme pro vás nové zprávy.
1: Policie varuje před střety fotbalových fanoušků, kteří míří na dnešní pohárová utkání a v Kralupech nad Vltavou končí po 15 letech dětská skupina díky nízké porodnosti. Pěkné čtvrteční ráno.
2: Relax Radio.
1: O 33 zastupitelských křesel v Kladně se v říjnových volbách utká 9 politických uskupení. Magistrát zaregistroval všechny podané kandidátní listiny, žádnou neodmítl. Nejsilnější pozici bude obhajovat volba pro Kladno. O výsledku rozhodnou voliči v říjnu. Po 15 letech končí v Kralupech nad Vltavou dětská skupina. Důvodem je hlavně výrazný pokles porodnosti v posledních 2 letech, kvůli kterému začal ubývat zájem rodičů. Ještě letos na jaře přitom měla skupina naplněnou kapacitu a děti byly přihlášené i na další rok. Během několika měsíců ale řada z nich nastoupila do klasických mateřských škol. Ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál nám přiblíží, jakou změnou prošla vyhlídka v Milovické rezervaci.
3: Oblíbená vyhlídka v Milovické rezervaci velkých kopytníků je nově více přizpůsobená starším návštěvníkům. Zatímco původní prvky vyhlídky více vycházely z konstrukce dětských hřišť, nové prvky jsou stabilnější a pevnější. Zatímco původně tvořila hlavní přístup zavěšená síť a lana, nyní je nahradily dřevěné schody a zábradlí.
1: Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků, varuje policie. Informaci o možném riziku dostali policisté od kolegů z zahraničí. Pohyb fanouškovských skupin od středy monitorují a připravují mimořádná bezpečnostní opatření. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka a Skotska. Do Polska pak přes Českou republiku projíždějí fanoušci z Chorvatska.
2: Sport.
1: Trenér fotbalistů Jablonce Luboš Kozel doufá, že s podporou vyprodaného hlediště podá jeho tým v odvetě závěrečného 4. předkola konferenční ligy proti Rangers lepší výkon než v prvním utkání v Glasgow. Věří také, že Severočeši jsou schopni vyhrát, což je jejich cíl.
2: Relax Radio.
1: Dnes ráno se místy vyskytly ve středních Čechách mlhy. Přes den čekáme polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty budou 28 až 29 stupňů Celsia.
0: A pojďme do školy. Který předmět ty si ve škole, ne, který by si zrušila? Který je nejméně oblíbený pro tebe?
4: No tak od střední školy bych zrušila matiku, to je úplně zbytečný. A chemii.
0: Chemii proč?
4: No, protože to bylo strašný, to bylo normálně školní vražda dětských mozků.
0: A matematiku. Počkej, kolik je 357 tisíc děleno 46?
4: Já ještě trošku spím, Dane, tak já ti to řeknu při příští
0: zprávách. Dobře, tak dobrou noc. Tohle je Big Field a na tu se těšíme už za chvilku.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Sklo, top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a teras. CR Sklo, to chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Naše další písnička ráno ve čtvrtek se jmenuje Astronaut. Astronautem se můžete stát, pokud půjdete do kina, alespoň filmově, a můžete vzlížet ke hvězdám. To je totiž nový film, americký sci-fi akční film, na který můžete premiérově v českých kinech, protože ve čtvrtek přichází do českých kin premiéry. A není to jenom vzlížet ke hvězdám, jsou to ještě další dvě filmové premiéry, dva filmy, na které se podíváme za chvilku, ale až po Astronautovi a až po Kalendáriu, do kterého se vydáme taky, jakmile přistaneme zpátky na zemi.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Doprava z Kladna, Milan píše, v Kladně počítejte v ulici Dubská u teplárny, že měří městská policie. Ale taky máme informaci o nehodě, aktuálně nehoda kamion a motorka na odbočce na Vašírov z Nového Strašecí. Takže pozor na nehodu u odbočky na Vašírov.
0: Nové Strašecí 97,4 a 92,3 FM. 97,4 a 92,3 FM.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září.
2: Zapsat se mohou děti od 4 let.
1: Tančíme showdance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v showdance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 27. srpna.
0: Tento den roku 1667 byl poprvé v USA zaznamenán a zdokumentován hurikán. Roku 1783 se uskutečnil, ovšem bez posádky, první let balónu plněného vodíkem. Roku 1956 se v anglickém Paddingtonu narodil bubeník Glenn Matlock z punkových Sex Pistols. Roku 1910 přišla na svět matka Teresa, oceněná v roce 1979 Nobelovou cenou. O 3 roky později provedl ruský pilot Petr Nestrov první akrobatický manévr v letadle. Roku 1929 se narodil český spisovatel a dramatik Jiří Hubač. Brian Epstein, manažer Beatles, byl tento den roku 1967 nalezen ve svém bytě mrtvý. Předávkoval se prášky na spaní. Roku 1962 Spojené státy vypustili sondu Mariner 2, která se jako první přiblížila Venuši. O 8 let později přišel na svět Tony Kanal, člen skupiny No Doubt.
2: Relax. Relax Radio.

0: Do kina s Relaxem.
1: Na které novinky byste dnes mohli v České republice vyrazit? Protože ve čtvrtek přichází do českých kin nové filmy. Tak například Zhlížet ke hvězdám, to je americký sci-fi akční film. A nebo Zajděte na tajemství džungle, rodinný animovaný dobrodružný film, který vzniknul v koprodukci České republiky, Lotyšska a Polska. A určitě se i mnozí těšíte na Osamělého vlka. Osamělý vlk mapuje život a osudy československého leteckého SARAF za druhé světové války Josefa Františka.
0: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Party slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3 DJs živě, míchané drinky, beach volejbalový turnaj, fotokoutek, zábava pro děti a turnaj beer pongu. Vezmi

0: a vshslaný.cz.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: spousta penízků, které se kutálí směrem od nás. No a my chceme některé penízky zase přikutálet směrem k vám. Pojďte s námi soutěžit odpoledne. Relax Radio.
1: Odpolední soutěž.
2: Jdeme na to? Jasný, jdem na to. Street dance, TikTok nebo fit dance? Show dance a gymnastika. Pojďte s námi do TSM Moon.
3: Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma. 1. a 2. září bude v našem tanečním a sportovním centru probíhat nábor pro nový školní rok. U nás to děti baví.
2: Jo, jo a jo.
3: Více na www.tscmoon.cz.
4: Vyhrajte si tento týden na relaxu pro své děti voucher na roční kurzovné.
5: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Ráno zima, odpoledne horko, to je většinou sázka do loterie, jak se správně obléknout, abychom netahali zbytečně moc oblečení. No a právě dnes je Mezinárodní den loterie, takže pokud vsadíte, vyhrajte. Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy /radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: 9.00 je přesně teď.
1: Čechy čekají v závěru týdne bouřky, déšť i ochlazení a Slaný posiluje spolupráci s místními firmami. Hezké dopoledne s Bárou a Danem na Relaxu.
2: Relax Radio.
1: Spolupráce Slánské radnice s místními zaměstnavateli se v posledních dvou letech výrazně rozšířila. Z pravidelných setkání města s podnikateli vznikla už řada partnerství, díky kterým firmy podporují sport i další aktivity ve Slaném. Radnice chce podobná partnerství dál rozvíjet. Se zástupci velkých firm pravidelně řeší nejen jejich potřeby, ale také projekty a rozvoj města. Na mělnickém sídlišti Rousovice aktuálně přibývá nové vodorovné dopravní značení. Práce probíhají přímo v těchto dnech a řidiči by proto měli být při průjezdu sídlištěm opatrní. Nové značení má zpřehlednit dopravní situaci a zvýšit bezpečnost v ulicích sídliště. Řidiči by měli při probíhajících pracích počítat s omezením. Mluvčí Kladna Vít Herel přináší aktuální informace z rekonstrukce Hřebeťské ulice.
3: První etapa rekonstrukce Hřebeťské ulice v úseku od ulice v Bažantnici po supermarket finišuje. Pátek 28. srpna odpoledne bude tato část ulice už průjezdná. Jsou zde nové chodníky, včetně vstupu k domům, nový povrch silnice, nová parkovací stání, nové veřejné osvětlení a upravená zeleň. Druhá etapa rekonstrukce Hřebeťské odstartuje 5. září a na řadu se dostane úsek od supermarketu až po výjezd u pošty v ulici Jerevanská.
1: Závěr tohoto týdne bude v Česku většinou teplý s maximálními teplotami těsně pod hranicí 30 stupňů Celsia nebo i lehce nad ní. Chladněji bude pouze v sobotu. V pátek odpoledne dorazí bouřky, které mohou být i silné. Postupně budou přicházet do deště. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Sport.
1: Fotbalisté Realu Madrid v dohrávce prvního kola španělské ligy porazili 4-1 San Sebastián a vyhráli i druhý zápas sezóny. Hattrickem se blízkl francouzský kanonýr Kylian Mbappé.
2: Relax Radio.
1: Během dopoledne se bude oteplovat. Přes den čekáme polojasnou oblohu s možností výskytu dešťové přehánky. Nejvyšší denní teploty budou 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Včera byl Mezinárodní den psů. Slavili jste to nějak doma?
1: No samozřejmě. A dneska to budeme slavit...
0: Dneska slavíte co?
1: No budeme to ještě dneska slavit.
0: Jo, ještě. Závodem. Slavíte několik dnů.
1: Ono to vyšlo jako na dnešek, že budeme prostě slavit závodem. Poběžíme 4 kilometry.
0: Kdo poběží?
1: Já a můj pes. Oba dostaneme medaily.
0: A kdo vyhraje?
1: No musíme vyhrát v obě.
0: Jo, musíte doběhnout do cíle stejně.
1: No jasně.
0: Tak myslel jsem, že třeba pejsek jestli tě nepřitáhne, nebo ty naopak pejska.
1: Já doufám, že mě trošku jako potáhne, víš, že mi dá ten hnací motor.
0: Tak já vám k tomu zahraju. Garcia Bamboleo a další písničky už bude hrát Honza.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: R-Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a teras. CR-Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: na relaxu, Igor Kmeťo, Rytmus a taky Anita. S námi už Honza Ladra a všem otakarům všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Máme 27. srpna, no a venku krásně sluníčko, tak si pojďme užívat další letní den a myslím si, že i s muzikou. Tady je Garcia Bamboleo, tedy návrat do 90. let.
1: Relax, největší hity 90. let. Relax Radio.

0: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
1: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
2: Jedině v outletu Pop Airport.
1: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
2: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Více na pop.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Tak relaxáci, také cítíte s koncem prázdnin novou vlnu motivace vydat se na cestu třeba za zdravějším já. Mimochodem odborníci hledali měsíc, který je nejlepší na hubnutí a je to relaxáci měsíc, který nás za chvilku čeká. Je to říjen, lidský organismus bývá totiž po létě pročištěný, mysl pozitivně naladěná slunečním svitem a stále oplýváme energií z odpočinku, když jsme byli třeba na dovolené. Tedy ideální čas začít na sobě pracovat, takže říjen je prý mnohem lepší než leden. Tak na tom myslíme. No a září, já si myslím, že i září je ideální na nějakou tu změnu. Tak už se chystáte udělat nějakou změnu ve svém životě, takový ten nový restart s novým školním rokem. 606-736-736, klidně napište. Od nás teď DJ Tonka.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme mrknout společně na dálnice. Pozor na D5, na exitu 62, je tam koberec na vozovce. Na D8 také zpozorněte, a to na 37. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Je tam sražené dopravní značení. A ještě D5, 43. kilometr ve směru na Plzeň. Je tam role papíru v jednom jízdním pruhu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736.
2: S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

0: čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: hračky, flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

Za tebou česká muzika v éteru Rádia Relax. Skupina Jelen září už stojí za dveřmi, a to s budíkem v ruce. Po týdnech, kdy se vlastně vstávalo podle toho, kdy se člověku chtělo, přichází ta tvrdá realita. Škola, školka, práce, kroužky, úkoly. A teď mě zajímá, jak se vlastně připravujete na ten návrat do toho režimu. Už pomalu najíždíte na pravidelnější vstávání, nebo si říkáte, že času ještě dost a poslední prázdninové dny si prostě užijete. 606 736 736, to otevírám dnešní dopolední téma.

0: Hořko sladká melodie před 10. hodinou. Asi to teď máme všichni v čisté paměti. Hotelové snídaně, zmrzlina odpoledne, večerní grilování a něco dobrého k filmu. Tohle prostě k létu patří. Září ale nemusíte začínat nějakou drastickou dietou nebo hladovkou. Mnohem větší smysl má jednoduše se vrátit k pravidelnosti. Zkuste znovu jíst přibližně ve stejnou dobu. Takže kdo byl zvyklý snídat třeba kolem 10. dopoledne, až se vám prostě chtělo stávat z postele. Možná dneska to ještě můžete dát, za 5 minut je tedy ten správný čas, ale příští týden už tohle asi jen tak neprojde.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: Desátá hodina právě teď, k tomu jedna minuta a taky k tomu Bára. Pojďme na zprávy.
1: Česko stárne, seniorů bude do roku 2050 výrazně víc a hořovická porodnice přivítala tisící miminko. Pěkné dopoledne vám přeje Bára a Honza.
2: Relax Radio.
1: Hořovické porodnici se v pondělí večer narodilo tisící miminko letošního roku. Chlapeček dostal jméno Leonard a na svět přišel ve 22 hodin a 30 minut. Hořovická porodnice letos hranicí tisíce narozených dětí překonala dříve než loni. Rodina při této příležitosti dostala také tradiční dárkový balíček. Mluvčí policistů Barbora Šnevajzová přináší informace ke včerejší nehodě na Kladně.
3: Krátce po 8 hodině raní jsme vyjížděli do ulice Americká v Kladně, kde havaroval motorkář. Motorkář po události z místa utekl, nicméně se tam následně vrátil. Policisté zjistili, že řidič má zákaz řízení všech motorových vozidel, proto jej převezli na obvodní oddělení k dalším úkonům.
1: Česká populace stárne a v příštích desetiletích výrazně přibude lidí, kteří budou potřebovat pomoc s každodenními činnostmi. Tlak tak poroste nejen na rodiny, ale také na terénní a pobytové sociální služby. Podle demografické projekce bude v Česku do roku 2050 více než 3 miliony lidí starších 65 let. To znamená, že zhruba každý třetí obyvatel bude senior. Policie včera v podvečer zadržela 5 lidí, kteří jsou stíháni v Německu v souvislosti s rozsáhlým podvodem na dani z přidané hodnoty. Organizovaná skupina obchodovala v poslední době hlavně s bezdrátovými sluchátky. Škoda na zkrácené dani byla zatím vyčíslena na více než 20 milionů eur.
2: Sport.
1: Česká tenistka Daria Vidmanová postoupila na turnaj v Monterey z kvalifikace už do čtvrtfinále. 90. hráčka žebříčku porazila ve druhém kole generálky na US Open 6-4, 7-5 Španělku Kristýnu Buxaovovou.
2: Relax Radio.
1: Dnešní den bude ve středních Čechách příjemně letní. Ráno bylo 15 stupňů a odpoledne se teploty vyšplhají až na 27 stupňů Celsia.
0: Takže pro někoho možná ty teploty i budou lákat vyrazit k vodě.
1: No,
0: tak... Tebe ne.
1: Mně ne.
0: Já jsem tě slyšel, jak jsi před chvíli tady říkala, můžu zavřít ty dveře na balkon, mně je tady zima.
1: Už to začíná.
0: No jo, no. Už to začíná. Zítra mám Redy Kirken a Michal Hruza, česká muzika na relaxu mezi 10. a 11.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Září klepe na dveře a jestli máte zahradu, ať stále neřešíme školu, ať si taky ty školáci odpočinou od těch informací, které podávám, tak pozor, pro vás zahradníci žádný odpočinek. Zahradník má v září tak trochu druhé Vánoce, akorát místo dárku dostanete hrábě a kolečko. Sám to tak teď nějak i pociťuju já. Září je totiž skvělý čas na výsadbu trvalek, jehličnanů nebo třeba jarních cibulovin, takže kdo chce na jaře tulipány, tak teď máte asi nejspíš domácí úkol. Jaký zahradní ale úkol v září nesnášíte úplně nejvíc? Sklízet, plevelit, sekat nebo uklízet? Napište nám do studia 66736736 a já už tady dám dohromady další dopolední playlist. Za chvilku Reddy Kirken a Michal Hruza, slibovaná muzika s písní Zítra mám.
1: Relax Radio.

0: 90. léta na relaxu Pet Shop Boys, 10 hodin 20 minut k tomu a prokrastinace. Každý v práci třeba vezmeme do ruky mobil a jedeme, rolujeme na sociálních sítích, díváme se, co třeba dělají sousedi, známí a tak dále. Kdo čas od času neprokrastinuje, jako by ani nebyl. A kdy nejvíc? No to, když to vezmeme podle expertů, tak už ten den máme, tento týden za sebou. Produktivita prý dostává nejvíc na frak v pondělí 6 minut po 12. hodině. Místo plnění pracovních úkolů se sledují seriály, prochází se sociální sítě a tak dále. Ale jestli i teď máte chvilku v práci čas, tak mrkněte na naše sociální sítě, na stránky Rádia Relax.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září. Zapsat se mohou děti od 4 let. Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Beach Party Slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3 DJ

0: Kam vyrazit? Tak třeba dobrovolníci oblastní nemocnice Kladno vás zvou na akci Loučení s létem, která proběhne už dnes 27. srpna od 15 do 18 hodin nemocnice Kladno u závodního klubu. Program čeká vás ukázka sanitek a první pomoc záchranářem Markem a jeho plyšovou sanitkou. Laborky.cz, což jsou zajímavé pokusy pro zvídavé děti, kanisterapie, divadelko, hry, soutěže a na místě bude i náš kolega Dan Adam. No a pak mám tady pozvánku na festival družeckých muzikantů ve sportovním areálu SK Družec. Ten festival proběhne a startuje už v pátek v 17 hodin a můžete se těšit třeba na skupinu Kupa nebo Schovanky. V sobotu od 15 hodin bude připraven i doprovodný program pro děti, Bumper Boss, balování na obličeji, tetování a večer vystoupí kapela Žlutý pes a taky Černý brejle.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Soutěž.
1: Jdeme na to?
2: Jasný, jdem na to.
1: Street dance, TikTok nebo fit dance?
2: Show dance a gymnastika.
3: Pojďte s námi do TSM Moon.
4: Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma. 1. a 2. září bude v našem tanečním a sportovním centru probíhat nábor pro nový školní rok. U nás to děti baví.
3: Jo, jo a jo.
4: Více na www.tscmoon.cz.
5: Vyhrajte si tento týden na relaxu pro své děti voucher na roční kurzovné.
0: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90.
2: Byla. To dobré začíná u nás.
4: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
5: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.

0: Vedoucí a skupina Činasky, pojďte s námi teď ale pomáhat najít pejskovi jeho domov, jeho páníčka. Černý pejsek s bílou náprsenkou totiž čeká na svého majitele u městské policie. Krátce před středeční 6. hodinou večerní oznámila na linku 156 městská policie Kladno žena, že na panelové cestě vedoucí od prodejny potravin v severní ulici směrem ke STK je uvázaný nějaký pejsek. Na místě hlídka zjistila, že se jedná o černého pejska s bílou náprsenkou, pravděpodobně kříženec labradora, který byl uvázaný k závoře. Strážníci u pejska zkontrolovali, zda je čipovaný a zda by se podle čipu podařilo dohledat případného majitele, ale bohužel bez úspěchu. Pes byl proto převezen do odchytových koců městské policie Kladno. Jestliže se jedná o vašeho mazlíčka nebo znáte jeho majitele, kontaktujte tedy linku 156 nebo napište i nám do studia na číslo 666 736 736.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 11. hodina, posloucháte Radio Relax, pojďte si poslechnout zprávy.
1: Chátralý dům ve Velkém Přítočně na Kladensku trápí obyvatele a na Kladno přijede mobilní informační centrum s potřebnou pomocí pro cestující. Pěkné čtvrteční dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Obyvatelé Velkého Přítočna na Kladensku už roky trápí opuštěný a schátralý dům u místního rybníka. Objekt je zarostlý, plný odpadků a podle místních se v něm pohybují narkomani. Došlo tam také k požáru a k pokusu o vloupání. Majitelka domu podle obce dlouhodobě nereaguje na výzvy úřadů, nepřebírá poštu a její současné bydliště není známé. Obec chce situaci řešit sama. Plánuje dům zabezpečit a následně po majitelce vymáhat náklady. Mobilní informační centrum Pitpoint, které přináší cestujícím všechny potřebné informace, bude v Kladně pro širokou veřejnost k dispozici 30. září od 9 do 16 hodin na náměstí Svobody. Cestující na místě dostanou všechny potřebné informace k cestování nebo si mohou vyřídit jízdní doklady a další služby, které Pitpoint nabízí. Co ukázal výzkum v milovické krajině velkých kopytníků, nám prozradí Dalibor Dostal, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.
3: Výjimečné postavení milovické rezervace velkých kopytníků potvrdil další vědecký výzkum. Ve výskytu nočních motýlů patří Milovice k nejbohatším lokalitám v rámci celé Evropy. Zjistili to vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny, kteří sledovali noční motýly u Milovic v rámci mezinárodního inovativního výzkumu. Pro milovickou rezervaci jsou tyto výjimečné výsledky nesmírně cenné, protože potvrzují její obrovskou hodnotu a pomohou ji zachovat pro následující generace.
1: Ohrožení České republiky terorismem zůstalo v loňském roce i přes dynamický vývoj ve světě nízké, uvádí ve výroční zprávě za rok 2025 Bezpečnostní informační služba. Jako celek nepředstavuje aktuálně pro bezpečnost státu riziko ani česká pravicově extremistická scéna.
2: Sport.
1: Kajakář Josef Dostal na mistrovství světa v Poznání hladce postoupil do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Svou projížďku olympijský vítěz Paříže suverénně vyhrál.
2: Relax Radio.
1: Aktuálně měříme na Kladně 20 stupňů Celsia. Odpoledne se teploty vyšplhají na 27 stupňů a v noci nás čeká polojasná obloha a teploty 19 až 16 stupňů.
0: Generace Z a mileniálové masivně odmítají klasické telefonní hovory. Místo toho preferují textovou komunikaci a hlasové zprávy. Máš to tak?
4: Mám.
0: Máš. Takže předpokládám, že i tvůj mobilní telefon, my to samozřejmě tady ve studiu musíme mít vypnuté, jo, to zvonění, ale ano. Já normálně to prostě nezapínám ani během dne.
4: Já taky ne, protože mě to vlastně strašně jako vadí, ten zvuk, jo. A ještě do toho mám teda ty hodinky, takže mě upozorní.
0: Ano, ty hodinky upozorní. Ale... Jak to máte vy, relaxáci? 6673636, takže Barče se jen tak nedovoláte.
4: Ne.
0: Takže napsat tedy pánové nějakou SMSku.
4: To jedině, na tu odpovím, možná za dva dny.
0: Jo, dobře. Dasha, bye bye, už za chvilku na relaxu. Hezké dopoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

Meduza, Khalid, Féteru, Rádia Relax. Máte telefon pořád na tichý režim? Takové to klasické, žádné zvonění, žádné pípnutí, žádné vibrace. Prostě mobil mlčí a vy se na něj podíváte, až když chcete. Psychologové si tohodle zvyku začali tak nějak všímat a tichý telefon může souviset s potřebou samozřejmě mít větší kontrolu nad tím, kdy nás technologie vyruší. Jinými slovy, nechci, aby mi telefon říkal, kdy mám reagovat. A teď jedna zajímavost. Výzkum 138 uživatelů iPhoneu zjistil, že lidé, kteří měli telefon úplně stlumený, ho paradoxně kontrolovali častěji než ti, kteří měli zapnuté zvukové upozornění nebo vibrace. Mozek totiž ví, že se něco mohlo stát, a tak se jde tedy podívat. Tak máte telefon pořád na tichu, nebo chcete slyšet každé cinknutí? 606 736 736 studiová linka a od nás dopolední muzika.

se hýbe, jako s námi tady ve studiu. Když nás hudba opravdu baví, tak začneme tancovat. Máme často pocit, že čas najednou utíká mnohem rychleji. Mozek je totiž zaměstnaný rytmem, taky pohybem a hudbou. A tolik samozřejmě nesleduje samotný čas. Takže když vám v práci připadá, že od rána se ta hodina táhne jako týden, možná stačí pustit dobrou písničku a trochu se zavlnit. Ve zkratce tedy poslouchat Rádio Relax. A jestli nechcete tancovat jen mezi stolem a kancelářskou židlí, Klub Rádia Relax bude to pravé o víkendu. We'll be right back.

0: plný skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
2: Jedině v outletu Pop Airport.
1: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
2: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Více na pop.cz.

0: 10,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datar, opravdový elektrospecialista.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme na dálnice, pozor na D1 na 152. kilometru ve směru na Prahu. Je tam zdržení pro poruchu, je tam odstavené osobní vozidlo. A ještě D5, i tam se zdržíte, a to na příjezdu do Prahy. Od 4. kilometru je kolona, tak nohu z plynu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Hlavní město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na ukončení sezóny letních koncertů v zahradě Kladenského zámku. Hudba, kterou znáte. Hity, které zpívá celé publikum.
1: A večer plný emocí.
0: Ve čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo.
1: Buďte u toho.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Čtvrteční dopoledne a dnešní téma. Generace Z a mileniálové masivně odmítají klasické telefonní hovory. Místo toho preferují textovou komunikaci a hlasové zprávy. S Barčou jsme tohle po zprávách rozebrali a zjistili jsme, že máme jedno společné, že máme telefon oba dva na tichý režim. Jenže pozor, na tichý režim občas samozřejmě potřebujeme slyšet telefon, abychom se soustředili na důležitější věci. My třeba tady ve studiu moderátoři taky nemůžeme mít mobilní telefon, máme ho vypnutý. A podle studie, kdo má na telefon prostě nastavený na ten tichý režim, tak u některých uživatelů to má spíš opačný efekt, než bychom čekali. Spuštěním tichého režimu na mobilu mnohdy nemusíme vůbec dosílit požadovaného efektu, že se budeme třeba na nějakou práci soustředit ještě víc, protože my ho najednou začneme ještě víc kontrolovat, ten mobilní telefon. Tak pojďme na SMSky, protože i vy jste se zapojili. Honzo, já mám telefon na tichý režim snad posledních 10 let, když někdo něco potřebuje, napíše Lukáš z Kralup. Mně vadí hlavně zvuky cizích telefonů, sedím v čekárně a každé pípnutí, každé zvonění mě neskutečně vytáčí, takže svůj mám na tichý režim celý den, podepsaná je Hanka. Pak jsou tady další zprávy, potichu, mám telefon vypnutý, zvonění vypnuté. Přesně, je vůbec teď někdo napříjmu, kdo má zapnuté zvonění v mobilním telefonu?
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Atomic Kitten před 12. hodinou, pokud už si dáváte čtvrteční oběd, přeju dobrou chuť a ještě stíháme jeden vstup před zprávami na téma, jestli máte někdo vůbec zapnutý mobilní telefon, jestli vám zvoní, jestli máte tedy zapnuté zvuky, tak tady třeba já mám jen vibrace na hodinkách a když se vybijou, tak se mi nikdo nedovolá. Další zpráva, Iveta z Kralu píše, já mám non-stop vypnuté zvonění, ale mám chytré hodinky, tak musím furt kontrolovat telefon. Ivet z Kralup. Zdravíme, Ivet. No a pojďme i na hlasovky.
1: Ahoj, tady Lukáš. Já mám furt zaplý vyzvánění. Manželka ho má vyplý. Táčí, protože já když něco potřebuji, tak se jí nedá většinou dovolat, ale chápu, protože s miminkem doma, takže nechce jako to. Ale už se tím, co mývala vyplý, a já to mám zaplý, protože musím jezdit a musím obvolávat zákazníky, když se jim jdu a oni občas volají zpátky, takže by o tom věděl, že mi jde volat. Takže já to mám zaplý. Díky, čau.
0: Čau, díky za zprávu. Takže tady je jistota. Lukášovi se v tuhle chvíli rozhodně dovoláte.
2: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Je tu přesně 12. hodina, pravé poledne, pojďme na zprávy.
1: Dětí v mateřských školkách ubývá, je to z důvodu klesající porodnosti a odkladu povinné školní docházky a u Spomyšle na Mělnicku schořila dodávka, hasiči použili termokamery. Hezké poledne.
2: Relax Radio.
1: U Spomyšle na Mělnicku v noci na dnešek hořela dodávka. K požáru vyrazili hasiči, kteří museli při likvidaci použít také termokamery. Ty jim pomohly odhalit místa se zvýšenou teplotou a zkontrolovat, jestli oheň znovu nehoří. Podle dostupných informací se událost obešla bez zranění. Příčina požáru je předmětem dalšího šetření. V Rakovníku byla za uplynulou dobu pozornost věnována energetickým úsporám a modernizaci městského majetku. Byla zpracována energetická koncepce města, modernizovalo se veřejné osvětlení a byla pořízena nová technologie rekuperace vody v akvaparku. Připravovaly se také projekty fotovoltaických elektráren na budově akvaparku a dalších městských objektech. Ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál nám přiblíží, jakou změnou prošla vyhlídka v Milovické rezervaci.
3: Oblíbená vyhlídka v Milovické rezervaci velkých kopytníků je nově více přizpůsobená starším návštěvníkům. Zatímco původní prvky vyhlídky více vycházely z konstrukce dětských hřišť, nové prvky jsou stabilnější a pevnější. Zatímco původně tvořila hlavní přístup zavěšená síť a lana, nyní je nahradily dřevěné schody a zábradlí.
1: Dětí v mateřských školách ubývá. Ve školním roce 2025-2026 jich bylo poprvé od školního roku 2012-2013 méně než 350 tisíc. Jejich počet se snižoval třetím rokem v řadě. Od školního roku 2021-2022 se pak mezi šestiletými snižuje podíl dětí s odkladem povinné školní docházky.
2: Sport.
1: Šťastní z prémiového grandslamového titulu i povzbuzení do hlavní části US Open, která začne od neděle dvouhrami, byli tenisté Jakub Menčík a Karolína Muchová po dnešním triumfu ve smíšené čtyřhře.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne bude krásných letních 27 stupňů Celsia. Večer bude postupně přibývat oblačnosti. V noci bude 15 až 17 stupňů Celsia. Zítra nás čeká ještě tepleji. Teploty se vyšplhají až na 29 stupňů Celsia. Během dne se ale mohou objevit dešťové přehánky a bouřky.
0: Zprávy za námi a my vám přejeme dobrou chuť. Je hezký, jak vlastně než začali zprávy, jsme si už tady povídali o jídle, jo? Ano. Jak se blíží ta 12. hodina, tak prostě člověk na to jídlo začne najednou myslet.
1: Ale já už oběd mám, Honziku.
0: Jo, a co máš dneska?
1: Paní produkční, naše úžasná, hodná, mi
0: přinesla. Přinesla řízek z hotelu, ne?
1: Jo!
0: Řízek! Hezky, a ten je vepřovej.
1: A moc dobrý, voní mi celá kancelář.
0: No, takže bych odskočil do vedlejší kanceláře ke zprávařům. Dobrou chuť! A k tomu muzika, návrat do 90. let, Captain Jack a Captain Jack už za chvilku.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Rádiu.

0: A ke čtvrtečnímu obědu ještě tipy, kam byste mohli vyrazit. Dobrovolníci oblastní nemocnice Kladno vás zvou na akci Loučení s létem, která proběhne už dnes ve čtvrtek 27. srpna od 15 do 18 hodin nemocnice Kladno u závodního klubu, tam se to bude všechno odehrávat. A čeká vás ukázka sanitek, první pomoc se záchranářem Markem a jeho plyšovou sanitkou, laborky.cz, což jsou zajímavé pokusy pro zvídavé děti, kanisterterapie, divadelko, hry a taky soutěže. Na místě bude náš kolega Dan Adam. Festival družeckých muzikantů, to je další akce, na kterou vás zveme, která proběhne ve sportovním areálu SK Družec. Festival startuje už v pátek v 17 hodin a můžete se těšit třeba na skupinu Kupa nebo Schovanky. V sobotu od 15 hodin bude připraven i doprovodní program pro děti, bumperboss, malování na obličeji a tetování. Večer vystoupí Žlutý pes, Černý brýle a další.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 27. srpna.
0: Tento den roku 1667 byl poprvé v USA zaznamenán a zdokumentován hurikán. Roku 1783 se uskutečnil, ovšem bez posádky, první let balónu plněného vodíkem. Roku 1956 se v anglickém Paddingtonu narodil bubeník Glenn Matlock z punkových Sex Pistols. Roku 1910 přišla na svět matka Teresa, oceněná v roce 1979 Nobelovou cenou. O 3 roky později provedl ruský pilot Petr Nestrov první akrobatický manévr v letadle. Roku 1929 se narodil český spisovatel a dramatik Jiří Hubač. Brian Epstein, manažer Beatles, byl tento den roku 1967 nalezen ve svém bytě mrtvý. Předávkoval se prášky na spaní. Roku 1962 Spojené státy vypustili sondu Mariner 2, která se jako první přiblížila Venuši. O 8 let později přišel na svět Tony Kanal, člen skupiny No Doubt. Relax Radio. Relax. Relax Radio. Yeah, I-

0: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
0: Jedině v outletu Pop Airport.
2: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
0: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
0: Více na pop.cz.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90.
5: Bila. To dobré začíná u nás.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale

0: Mrkněte na hodiny 13.01 právě teď. Barča už naproti mě, tu teda nevidíte, ale tu za chvíli uslyšíte. Má pro vás zprávy.
1: Na Moravě, ve Slezsku a v Čechách hrozí zítra silné bouřky a přívalové deště. Varují meteorologové a rafinérie v Kralupech nad Vltavou řeší problémy s drony. Pěkné čtvrteční odpoledne vám přeje Bára s Alešem.
2: Relax Radio.
1: Ve věznici Nové Sedlo na Žatecku vznikla nová kaple. Z nevyužívaného vodojemu ji během 2 let své pomocí vybudovali zaměstnanci a odsouzení. Kapli zasvěcenou svatému Dismasovi, patronovi zločinců, v úterý slavnostně posvětili. O duchovní službě je mezi vězni stále větší zájem. Podle vězeňské služby může duchovní pomoc odsouzeným nabídnout cestu ke změně života. Rafinérie v Kralupech nad Vltavou má strategický význam pro zásobování pohonnými hmotami celého Česka. V areálu i kolem něj platí přísný bezpečnostní režim, který se týká i provozu letadel a dronů. Právě u dronů dochází v poslední době k častému narušení tohoto režimu. Rekreační piloti dronů totiž často ani netuší, kde s dronem mohou a nemohou létat. A přitom jsou tyto informace všem veřejně přístupné na internetu. Zaznamenání dronů nad rafinérií řeší společnost s policií České republiky. Mluvčí Kladna Vít Hral přináší aktuální informace z rekonstrukce Hřebečské ulice.
3: První etapa rekonstrukce Hřebečské ulice v úseku od ulice v Bažantnici po supermarket finišuje. Pátek 28. srpna odpoledne bude tato část ulice už průjezdná. Jsou zde nové chodníky, včetně vstupu k domům, nový povrch silnice, nová parkovací stání, nové veřejné osvětlení a upravená zeleň. Druhá etapa rekonstrukce Hřebečské odstartuje 5. září a na řadu se dostane úsek od supermarketu až po výjezd u pošty v ulici Jerevanská.
1: V Čechách a části Moravy a Slezska hrozí v pátek a noci na sobotu silné bouře. Objeví se přívalové deště, vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a menší kroupy. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.
2: Sport.
1: Fotbalistky Sparty porazily doma v úvodním utkání závěrečného 3. předkola Ligy mistryň Servette Geneva 3-2. Odveta ve Švýcarsku se hraje za týden. Stejným poměrem na hřišti Sarajeva zvítězil Liberec v úvodním předkole slabšího evropského poháru.
2: Relax Radio.
1: Dnešek bude ve středních Čechách letní, teploty vystoupají až k 28 stupňům. Večer teploty postupně klesnou a v noci nás čeká 15 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude opět letní počasí s teplotami až ke 30 stupňům Celsia.
0: Tak to byly další zprávy s Barčou. Mimochodem mě teda fakt překvapilo, že i odsouzení nebo tyhle si zločinci mají svýho patrona. To jsem teda fakt jako netušil.
1: Já jsem to taky netušila.
0: Že ne, tak
1: překvapilo mě to.
0: Pro oba nová informace a o fotbalu a ženách jsme se bavili před zprávami. To je na delší dobu, to asi nebudeme ani probírat.
1: Ne.
0: Zvlášť, když u vás v rodině někdo hrál, že jo?
1: Ségra.
0: No jo, no.
1: A tam Vejšt hrála.
0: Ještě jednou?
1: No jako vejš tu ligu hrála.
0: Jo takhle, víš? Že hrála úplně to nejvyšší.
1: Žádný okresní přebor to nebyl.
0: Máš se čím chlubit. Tak jo, jedeme dál. Tohle je muzika, která vás čeká mezi 13. a 14. Mimochodem možná si na ní vzpomenete. Originále to je samozřejmě jenom Donna Lewis pár let nazpátek, teď se k tomu přidal ještě DFA a udělali takový jako lehký remix do taneční verze, ale dá se to poslouchat.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

0: CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Tak tohle, přátelé, to je moje želízko v ohni v relaxádě, tedy v hitparádě Relax Rádia. Je to Madonna a Kylie Minogue, obě dámy, které už mají lecos za sebou. A teď to nemyslím jako nějak zlé věkově a podobně, ale spíš hudebně. Spoustu úspěchů a jiných příjemných věcí, které se týkají její hudební kariéry. A tentokrát nastoupily, jsou na 6. nebo 7. místě, už si to úplně přesně nepamatuju, ale budu rád, protože jsou tam teprve krátce, když je svými hlasy, který můžete dát na www.radio.relax.cz, dostanete trochu vejš a úplně nejlíp by bylo do první trojky a úplně ze všeho nejlíp by bylo samozřejmě na první místo. Tak se snažte, díky.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

Pojďme na to, přátelé. Jdeme na vztah, jdeme na takové jako filozofické téma muži versus ženy, ale dneska se přiznám, budu být do vlastních řad. Když se podíváte na náš rádiový Facebook, tak i hned pochopíte. My muži si myslíme, že jsme atraktivní, vy ženy si kolikrát myslíte opak. Takže na Facebooku se k tomu můžete vyjádřit.

0: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Beach Party slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti slaný. 3 DJ

0: www.vshslaný.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Podruhé posloucháte čtvrteční Radio Relax, máme 27. srpna a teď trošku možná zabloudím do vašeho soukromí. Určitě už jste si, předpokládám, že všichni přáli, abyste třeba někdy vyhráli v nějaké loterii nebo prostě v nějaký sázce a tak dále. A dopředu už si třeba kolikrát říkáte, co byste si za to pořídili. Ještě ty prachy v úvozovkách člověk ani nemá, ale už je v podstatě utrácí. Jo, to jsme viděli dovolenou, auta, baráky a tak dále a tak dále. Asi se divíte, proč o tom mluvím právě dnes, protože dneska je Mezinárodní den loterie. To je takový ten den plný vzrušení, snů a vlastně možností a pak hlavně teda toho čekání, jestli to vyjde, anebo ne. Chtěl jsem se původně zeptat, jestli jste někdy něco vyhráli, ale pak jsem si říkal, že by se tady objevilo určitě spousta SMSek, kde byste se možná třeba někteří i chlubili něčím, co vůbec nemusí být pravda, jenom proto, aby to v těch ostatních vzbudilo trošku závist, je to tak? Takže odbočíme od toho. Každopádně, pokud, a já jsem teda hodně přemýšlel, jestli se dneska dá v něčem vsadit nebo ne, pokud chcete v něčem vsadit a zkusit štěstíčko, tak můžete. Dneska je Mezinárodní den loterie, tak je důvod, proč by to mohlo být.

0: Vídeňského zámku. Činasky naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září.
4: Zapsat se mohou děti od 4 let.
3: Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.

0: Brian Adams, Somebody, 4:45. Tomuhle tomu zpěvákovi se přezdívalo kanadský dřevorubec. A mimochodem třeba i proto, že on jako nedal moc na módu a když šel třeba nakupovat košile nebo vůbec nějaký oblečení, tak si od jednoho druhu nebo od jednoho modelu jich vzal klidně víc kousků. A tomu já zase rozumím. Jako fakt je ten, že se s ním nakupovalo asi hodně rychle. Každopádně tahle skladba, já tomu říkám písnička s příběhem, se totiž, mluvím o skladbě Somebody, se objevila v jednom z prvních velkých soudních případů kolem nelegálního stahování hudby z internetu. Dřív se to dost řešilo, protože se za to nic neplatilo, to je jasný. A tahle ta skladba byla mezi 24 dalšími, kvůli kterým, když ji stáhli, tak byla obžalována jistá Američanka a byla jí uložena náhrada $222,000, jako, což vychází zhruba něco málo přes $9,000 za každou skladbu. To je sakra drahá písnička. No, nicméně nevím, jak to dopadlo. Možná se případ později znovu projednával, částka se změnila a tak dále, ale to už není důležitý. Důležitý je to, že vlastně na tomhle si v podstatě vyzkoušeli, že i za muziku za stahování se platí. Dneska taky, ale už samozřejmě rozhodně míň.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: Dostali jsme se ke 14. hodině, Barčo už sedí naproti mě a jdeme na zprávy.
1: Slaný opravilo téměř 7 kilometrů chodníků a opilí muži šplhali na stožár u kladenského vlakového nádraží. Pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: 21-letí muži pod vlivem alkoholu šplhali na vysoký stožár u kladenského nádraží. Na nebezpečnou dvojici v maskách upozornil výpravčí, na místo proto vyrazili strážníci. Muži jejich výzev nakonec uposlechli a ze stožáru slezli. Strážníkům pak řekli, že nahoru vylezli kvůli výhledu a fotografiím. Dechová zkouška ukázala 2,86 a 1,83 promile alkoholu. Ve Slaném se za poslední 4 roky podařilo opravit téměř 7 kilometrů chodníků. Jde o chodníky v centru města a jeho místní části. Radnice chce v opravách pokračovat. Další úseky totiž stále čekají na obnovu. Stav chodníků vnímají obyvatele citlivě, protože je využívají prakticky každý den. Cílem města je proto postupně zlepšovat bezpečnost i komfort pro pěší. Co ukázal výzkum v Milovické krajině velkých kopytníků, nám prozradí Dalibor Dostal, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.
3: Výjimečné postavení Milovické rezervace velkých kopytníků potvrdil další vědecký výzkum. Ve výskytu nočních motýlů patří Milovice k nejbohatším lokalitám v rámci celé Evropy. Zjistili to vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny, kteří sledovali noční motýly u Milovic v rámci mezinárodního inovativního výzkumu. Pro Milovickou rezervaci jsou tyto výjimečné výsledky nesmírně cenné, protože potvrzují její obrovskou hodnotu a pomohou ji zachovat pro následující generace.
1: Tomáš Jiříkovský, obžalovaný v bitcoinové kauze, podal stížnost proti rozhodnutí krajského soudu v Brně, který ho ponechal ve vazbě. Rozhodovat o ní bude vrchní soud. Jiříkovský je ve vazbě od loňského srpna, obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let vězení.
2: Sport.
1: Jako poslední z velkých evropských národních soutěží v pátek odstartuje německá fotbalová liga. Jednoznačným favoritem je znovu Bayern Mnichov. Experti očekávají další dominanci obhájců trofeje, kteří ovládli 13 z posledních 14 ročníků.
2: Relax Radio.
1: Zítra nás čeká nejteplejší den z celého týdne. Od jeho západu středočeského kraje zabouří i zaprší. Nejvyšší teploty pátka budou 29 až 32 stupňů Celsia.
0: Dneska ti řešíme, člověče, na Facebooku takovou zajímavou věc. Myslím si, že jako žena by si k tomu mohla co říct, jako.
1: No tak to mě zajímá.
0: To tě zajímá, víš, jako. Jaký chlap je pro tebe jako atraktivní? Co na něm jako může být atraktivní, aby prostě v tvých očích vyrostl? Teď nemyslím jako vejškově, ale celkově.
1: No, ono záleží, jaký je, že jo. Jako ono, to není jenom o vizualitě, že jo. To je i jak se chová, když udělá nějaký gesto, tak si třeba řeknu, oh, ty jo.
0: Prostě takhle jako, jo.
1: Můj, no jasně.
0: Jo, takhle, takže pozor na gesta před Barčou, protože jste její. Každopádně, fakt je ten, že já jsem se o tom učil to spoustu věcí a není to jenom o tom, jak ten člověk vypadá a jak ano? Ty říkáš, o gestech, o chování a tak dále, ale to budeme ještě probírat. Tak děkuju.
1: Nemáš
0: a když se to náhodou nepovede, tak je to zlý. V podstatě Marek Ztracený potvrzuje to, co říká Barča, akorát on si to trošku zhudebnil a samozřejmě to mělo úplně jiný úspěch.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: Tady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Vzhledem k tomu, že čas od času by člověk měl někomu pomoct, tak já jsem se rozhodl, že v tuhle chvíli pomůžu Jenny, což je jedna z bývalých novinek Relaxády, o které já jsem si myslel, že se do toho hlavního pořadí, to znamená do té desítky, nedostanu. No, dostala se. Ale, jak jsem správně typoval, bude se plácat někde u dna, to znamená 9., 10. místo. Je tam už 3 týdny, to znamená, že to nějaký týden už trvá a bylo by potřeba, abyste ji vyzdvihli svými hlasy trošku nahoru. Já vím, říkám tomu uspávačka hadu, moc jako to není úplně, že by to člověka chytlo u srdce a u uší, ale na www.radio-relax.cz dejte jí hlas a posuneme jí nahoru, pojďme, ať má v příštím vydání Jenny trochu radost.
1: Relax. Relax Radio.

0: Minuta po čtvrt na tři, vydáme se na relaxu, tak trošičku na tenkej let. Vydáme se totiž s anketou Relax v ulicích za vámi a budeme se vás ptát na alkohol, ale to pozor, ne, že třeba když pijete o víkendu, nebo když máte dobrou náladu, nebo návštěvu a tak dále, ale o alkoholu v pracovní době. To znamená, jestli jste někdy pili a pokud ano, v jaké práci to bylo. Tak sválně, jsem zvědav, jestli se přiznáte.
1: Relax v ulici.
2: Ano, Valcířkovou. Tam se to jinak nedalo. Prostě bez alkoholu to nešlo.
3: Já jsem neměla příležitost, protože jsem pracovala na samostatném oddělení a tam jsem byla sama.
4: Práci, SOMP Kladno, válcovny. Bez alkoholu to nešlo.
5: Nepila jsem alkohol, ani ho v životě moc nepiju. Všimla jsem si, že někdy někdo alkohol pije, ale já jsem se nezapojila.
6: Alkohol jsem nepila nikdy, je mi to protivné a nepiju ho ani mimo pracoviště.
7: Nikdy jsem nepil alkohol v pracovní době.
8: Takže já jsem nikdy alkohol v práci nepil, ani mě to nenapadlo. A každý víme, je to každýho věc, ale já bych to nedoporučoval vůbec nikomu.
9: Když jsem pracoval ještě tady v SMP, tam se pilo ve dne v noci. Tam se dělalo na směny a pilo se furt.
10: Pil jsem v práci alkohol určitě, ale to bylo proto, protože to byl vlastně firemní večírek a to vlastně bylo placený i jako práce, takže ano, a vypil jsem toho trošku.
0: Co z toho vyplývá, kdo nedělal v SONP, ten jakoby nepil. Za chvilinku máme další půlku ankety.

0: Je to zlý, si může klidně zpívat někdo z vás, kdo třeba pije pravidelně v pracovní době alkohol. Toho se týkala naše anketa Relax v ulicích. Už jsme máme za sebou, nebo měli jsme za sebou první část. Někdo se přiznal, někdo ne. Zjistili jsme, že v SONP se prostě muselo pít pořád. Ale jak jste na tom byli třeba vy?
1: Ulici. Ne, nepila jsem v pracovní době alkohol, ale za mladá jsem dělala v takovým pochybným obchůdku s mobilními telefony a chodila jsem tam občas třeba jako po mejdanu, ale to jsem byla opravdu čerstvě po škole, bylo to třeba jednou, dvakrát.
2: Ježíš Maria, tak to asi v pracovní době asi určitě ne. Piju alkohol jenom s přáteli a nějaká nálada občas.
3: Nikdy jsem nepil v pracovní době alkohol, ale někdy si říkám, že možná by to se docela ve sborovně hodilo.
4: Já jsem pil v práci alkohol a bylo to v době, kdy jsem pracoval jako barman v jednom pražském klubu.
5: Já v současné práci piju alkohol skoro každý den.
6: V pracovní době v alkohol jsem asi nepila. Když tak přemýšlím, prací jsem už měla hodně, ale alkohol jsem si teda opravdu nikde v práci nedala.
7: Ne, zásadně alkohol nepiju na pracovišti v žádném tam. A to ostatní bychom si mohli povědět mimo ten mikrofon.
0: Nechtěli jste přiznat všechno, to je pravda. Každopádně ta zborovna mě trošku zarazila, to si musím říct, že jako jo, uvidíme, když nám za chvilinku začne školní rok, jak se to bude odbývat v tom novém školním roce, jestli teda padne na alkohol, a nebo ne.
8: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
2: Jedině v outletu Pop Airport.
1: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
2: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Více na pop.cz.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 7 minut po půl třetí, pojďme se podívat na dálnice. Dneska jsem měl tu možnost jet v Praze po okruhu. Reakce, nikdy více. Já si myslím, že tam je úplně jedno, kdy tam jedete, jestli ráno, dopoledne, odpoledne, večer. Mně tam přijde, že tam je narváno furt. Každopádně, teď aktuálně ve směru na Ruzyň, to znamená na D7, od 14. do 17. kilometru počítejte s hustším provozem. To samé

0: Máme zhruba 2:45, posloucháte Radio Relax a když budete poslouchat dál, to znamená po té 15. 16. hodině, tak budete mít i šanci dneska se zapojit do soutěže, ve které svým způsobem můžete vyřešit nový školní rok pro svoje ratolesti, tedy takhle, ne, že vyloženě školu, to ne, ale kroužek. Pokud vaše děti rádi tančí, tak máme pro vás už vlastně zítra poukaz na kroužek, na celoroční, zaplacený a myslím si, že takovýhle typ pohybu se vždycky může hodit.
1: Relax Radio. Odpolední soutěž.
2: Jdeme na to? Jasný, jdem na to. Street dance, TikTok nebo fit dance? Show dance a gymnastika. Pojďte s námi do TSM Moon.
3: Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma. 1. a 2. září bude v našem tanečním a sportovním centru probíhat nábor pro nový školní rok. U nás to děti baví.
2: Jo, jo a jo.
3: Více na www.tscmoon.cz.
4: Vyhrajte si tento týden na relaxu pro své děti voucher na roční kurzovné.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Hodina je za námi, ještě půl minutky a máme tu 15. hodinu.
1: Mělníku řeší problém s výstavbou beach volejbalových kurtů a v Žadci policie zadržela drogového dílera.
2: Relax Radio.
1: Plánovaná výstavba beach volejbalových kurtů v areálu na Podolí v Mělníku se odkládá. Projekt je připravený, město ale narazilo na problém s přístupem přes cizí pozemky. Bez průjezdu těžké techniky by se kurty stavěly výrazně dráž, materiál by totiž musela vozit menší auta. Kvůli nevyřešeným majetkovým vztahům už město v minulosti muselo posunout i tamní fotbalové hřiště. Kdy se podaří problém vyřešit a stavbu zahájit, zatím není jasné. Až 5 let vězení hrozí 38letému muži, který měl v Žadci prodávat a rozdávat pervitin. Kriminalisté jeho počínání sledovali od začátku roku a shromáždili dostatek důkazů o opakované distribuci drog. Muž měl pervitin nabízet nejen u sebe doma, ale také přímo v ulicích Žadce. Policie ho obvinila z neoprávněného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Mluvčí města Kladna Vít Hral nám sdělí, co se bude dít 30. září na náměstí Svobody.
3: Mobilní informační centrum Pitpoint, které přináší cestujícím všechny potřebné informace, bude v Kladně pro širokou veřejnost k dispozici 30. září, a to od 9 do 16 hodin na náměstí Svobody. Cestující na místě dostanou všechny potřebné informace k cestování, nebo si mohou vyřídit jízdní doklady a další služby, které Pitpoint nabízí.
1: Pražský městský soud včera potvrdil bývalému příslušníkovi komunistické státní bezpečnosti Miloši Knotovi za zneužití pravomoci úřední osoby 2letý podmíněný trest. Muž musí také zaplatit 26 700 korun. Podílel se na perzekuci studenta Českého vysokého učení technického, který doma pořádal přednášky pro signatáře Charty 77. Rozhodnutí je pravomocné.
2: Sport.
1: Kouč Radoslav Kováč nad nabídkou vést fotbalisty Plzně ani sekundu neváhal. 46-letý bývalý český reprezentant, který na lavičce Viktorie nahradil odvolaného Martina Hiského, bere novou štaci jako dosud největší výzvu v trenérské kariéře.
2: Relax Radio.
1: Na zítra je vydána výstraha od hydrometeorologů. Dbát se má na bezpečnost, především s ohledem na nebezpečí blesku a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi. Pokud možno vyhledat úkryt v budově opatřené hromosvodem. V přírodě se schovat v hustém lese nebo nižším porostu, nezůstávat ve vodě, na kopcích, v blízkosti železných konstrukcí, osamocených stromů ani pod skalními převisy.
0: Tak a my jdeme do další hodinky, mám tady mandraže, šrouby a matice, co ty a takový ty chlapský práce, jako pustíš se do toho,
4: jako
0: když je doma problém?
4: Já to zvládám, no jasně,
0: jo.
4: Bourací kladivo, vrtačka, není to problém pro mě.
0: Jako v podstatě si můžeš dát nálepku na tričko, žena ideál, jako
4: já si myslím, že jsem takových těch jako 100%, 10 z 10.
0: Ty brďo, jako je tady nějaká ta sebechvála někde okolo mě, jo, ale nechal bych to být, no. Každopádně, dobrá partie, já to říkám furt.
4: Děkuji.
0: I tohle všechno můžete dělat s Barčou. Jedeme dál, máme 2 minuty po 15.
2: Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš Schwarz. Relax. Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

Musím uznat, že tahle ta písnička z hitparády tam je hodně sympatická. Blanka, mimochodem polská zpěvačka, která se ale abnormálně dobře vyslovuje, myslím to její jméno, protože polská ženská jména to jsou takový ty Malgořaty a tak dále. Musím uznat, že teda čas od času jsem se na tom zašprajcnul, ale Blanka je prostě Blanka. Je, jo, to je další věc, která se dobře vyslovuje, takže pro mě naprostá spokojenost, už snad jenom kdyby se jí dařilo líp v hitparádě, ještě pár místeček nahoru by si určitě zasloužila. To jim budete muset ale pomoct. www.radio-relax.cz už můžete klidně hlasovat a uvidíme příští středu, jak to nakonec všechno dopadne.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Možná, že to někomu může přijít ještě jako docela brzo, myslím tím časově, jsou 3 minuty po 4:15, ale já jsem před chvilinkou uvažoval, co si tak jako dneska dát k večeři. Pak jsem tady rozbalil jednu takovou zvláštní adresu, kde máme takový ty netypický výročí pro každý den a zjistil jsem, že dneska slavíme, přátelé, pozor, a to rozhodlo, den burgerů. Já teda ne, že bych se po nich utlouk, to ne, ale jako dát si nějaký dobrý burger, to není úplně od věci. Kdysi dávno, tak jako lehce si vzpomínám, že jsem čet někde, a je v tom kus pravdy, takový jakoby označení toho, co je vlastně burger. V základním smyslu je burger kus masa a houska s něčím navíc. Je to jednoduchý, ale zdá se, že to dělá spoustu lidí šťastnými. Já si myslím, že dneska to udělá šťastný zrovna mě.

0: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: kočky, flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Beach Party slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti slaný. 3D

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 15:30, je čas na to podívat se na dálnice. Začneme asi od Pražského okruhu, někde od 23. kilometru se až k 18. tvoří kolone. Potvrdila mi to Jarka, která teď aktuálně přišla do studia, kejve hlavou, takže počítám, že se tam taky na chvilinku zasekla. Počítejte s tím, že kolony sice popojíždí, ale není to nic rychlého. Na D8 mezi 6. a 5. kilometrem stojí porouchané vozidlo. Pozor na něj. Na D5 od 4. do 0. kilometru, tedy téměř až do Prahy, se tvoří kolona vozidel, hlavně proto, že se tam pohybuje vozidlo údržby. To samé je i na D1 při výjezdu z Prahy. Počítejte s tím, jezděte opatrně a vzhledem k tomu, že já mám dneska dopoledne za sebou Pražský okruh, tak vám přeju hodně trpělivosti.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na ukončení sezóny letních koncertů v zahradě Kladenského zámku. Hudba, kterou znáte, hity, které zpívá celé publikum
1: a večer plný emocí.
0: Ve čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo.
1: Buďte u toho.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Skočte si pro Monte 4x 55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
4: Billa, to dobré začíná u nás.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Avizoval jsem na začátku téhleté hodiny Krištofy, tak je prostě musíme zahrát, protože tam se dozvíte, co všechno my chlapi pro vás ženy děláme. Svým způsobem, Jarka se směje, tak to si sem budu muset asi zavolat, svým způsobem jsem tak jako lehce avizoval na to, co máme dneska na Facebooku, co jsme tak jako ne, že přímo řešili, ale co jsem byl docela zvědavý, jaký vy ženy na to máte názor. Ptal jsem se už i Barči, ta si řekla k tomu svoje, Jarka už tady sedí naproti mě, protože jak slyšela ženský názor, no. tak samozřejmě ano. Musí být tady ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj, čau, zdravím všechny.
0: Téma bylo, abys byla upřímná, a co tě, nebo co nám mužům nejvíc ubírá podle tebe na atraktivitě, jako?
1: Ty brďo.
0: Teď koukej na mě, jako já jsem atraktivní sám pro sebe, jako.
1: Ježišmarja, co vám, hele, já nemám ráda, když chlap je opilej.
0: Když chlap pije,
1: když
0: hodně pije, to znamená, že, ale trošku jako může mít hladinku, ne čas od času.
1: Čas od času, ale mě to nevoní.
0: No, to by to nevoní.
1: Mě to nevoní prostě, jako když je chlap načichlej alkoholem.
0: Hele, tady jako je spoustu názorů. Alkohol, no. Hrubé chování,
1: ano.
0: Namyšlenost, lenost, špatná higoška.
1: Tak to samozřejmě.
0: Buranství, jo. Ošklivý zuby.
1: Hele, já nechty. Já nemám ráda, když chlap má okousaný nechty.
0: Aha, tak to jsem v pohodě, dobrý. Je tady taky impotence, tak tomu bych rozuměl, jako jo.
1: To přijde možná.
0: Je fakt, že ty zuby se tady opakují docela často.
1: Aha.
0: A chlast taky. Tak no. Přímo to říkám tak, jak to tady je napsané. Takže ty bys k tomu něco ještě přihodila, nebo to necháme?
1: Já teda jako tyto kousání nechtů, to nemám ráda a samozřejmě to je asi alkohol tam byl. Takže ty nechty.
0: Takže to jako docela v pohodě, jako to se toho tolik nemáš, jako jo.
1: No, já nejsem náročný člověk.
0: Tak jo. Takže děkuju moc za názor. Za chvilinku Jarka bude mít krom tématu, tak samozřejmě bude mít i dneska soutěž, jo, to je jasný.
1: Ano, přesně tak.
0: Soutěžíme o poukaz do TSC Moon, to jenom tak jako lehce připomínám.
1: Přesně.
0: No já se loučím a mějte se hezky. Relax Radio. Aleš Schwarz. Aleš

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: Jo, je to tak, 16 hodin, jdeme na zprávy s Barčou.
1: Záchranné stanice doporučují, aby lidé v měsících srpen a září větrali jen pokud mají sítě v oknech kvůli migraci netopíru a ve velkém přítočně řeší chátrající dům, kolem kterého chodí děti do školy a jeho stav neodpovídá bezpečnosti. Hezké odpoledne na Relaxu s Bárou a Jirkou.
2: Relax Radio.
1: Včera dopoledne hlídka městské policie Kladno projížděla kolem diskontní prodejny v Americké ulici. Oslovili je kolem jdoucí a upozornili na podezřelou dvojici, která právě utíkala směrem k vlakovému nádraží. Strážníci se vydali uvedeným směrem a dvojici s plným nákupním košíkem dostihli v ulici Milady Horákové nedaleko nádraží. Dvojice se poté s hlídkou vrátila do obchodu, kde manažer vyčíslil hodnotu odcizeného zboží na téměř 4000 korun. Policie odvolala pátrání po 19-letém studentovi z Hořovic, který zmizel cestou k maturitě. Mladík v úterý ráno odešel z domova, do školy už ale nedorazil a rodina o něm neměla žádné zprávy. Po studentovi začali pátrat policisté a o pomoc požádali i veřejnost. Díky hromadné SMS se mladík v pořádku našel. Okolnosti jeho zmizení nejsou zatím známy. Jaroslav Hráský, starosta obce Velké Přítočno, se vyjádří k problematickému domu, který obec i obyvatelé dlouhodobě trápí svým chátráním a nezájmem majitelky.
3: Naše obyvatele už roky trápí opuštěný a schátralý dům v blízkosti obecního rybníka a hlavně v blízkosti místní základní školy. Objekt je zarostlý, plný odpadků a zdržují se v něm podezřelé osoby a asi i narkomani. V minulosti zde již také došlo k požáru. Majitelka domu dlouhodobě nereaguje na výzvy úřadu ke sjednání nápravy, nepřebírá poštu a její současné bydliště bohužel není známé. V zájmu zajištění bezpečnosti jsme situaci řešili s policií a také podněty k zahájení správních řízení na magistrátu města Kladna. Chceme za každou cenu do cíle zabezpečení domu protivníku cizích osob a zamezit tím také přístupu do objektu dětem chodícím kolem do školy. Náklady na toto zabezpečení pak budeme samozřejmě důsledně vymáhat po majitelce domu, což může skončit třeba i prodejem problematického domu v exekuci.
1: Národní síť záchranných stanic hlásí vysoké počty přijatých netopírů, kteří vlétli do budov. Letos jich zachránili dosud více než 2590. Ochránci proto vyzývají lidi, aby do konce září zavírali na noc okna, pokud nemají síť. Během srpna a září totiž vrcholí každoroční migrace netopírů, kteří si hledají nové úkryty.
2: Sport.
1: Fotbalisté druholigové Karviné neobhájí triumf v domácím poháru. Už ve druhém kole překvapivě prohráli na hřišti divizních Kozlovic 4-5 na penalty. Po 90 minutách skončil zápas 1-1. 18-letý útočník Vít Škrkoň pomohl nevídanými 7 góly k jasné výhře Ostravy 9-0 na hřišti divizní Sparty Brno.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Páteční ráno bude příjemné, teploty se budou pohybovat kolem 17 stupňů. Přes den se výrazně oteplí, ve středních Čechách až ke 30. Čeká nás tedy další teplý letní den. Odpoledne hrozí bouřky a přívalový déšť.
4: No, přívalový déšť, to by bylo krásný, to i tak zavřu radši ty okna, takže aby mi tam nepadaly kapičky a zároveň nelítaly netopíři.
5: No.
4: No, protože to by mě ani nenapadlo, že by mu mohl něco takového vlítnout do okna.
5: Mně jako taky ne, ale napadlo mě, když jsem tuhle zprávu připravovala, jestli někdo má netopíra jako domácího mazlíčka.
4: Ty jo. Tak se můžeme zeptat našich posluchačů.
5: No, to je docela dobrá otázka, protože mně by se to docela líbilo. Viděla jsi fotku zblízka netopíra?
4: Já znám akorát Batmana, toho bych doma brala. Ale jako jestli takovýho toho netopíra celý tá
5: to venku. To je rostovilý to... zvířátko.
4: No, jasně, tak jo, Lenny Kravitz. Wow. A nebo se taky můžete těšit na skupinu Miraj, Hometown. Barčo, to bude krásný den, co dneska večer?
5: Úplně úžasný.
4: Mají se posluchači na co těšit.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: schválně, milí relaxáci, kdy jste naposledy udělali něco jen tak? Bez diáře, bez nějakého plánování, bez toho, že by to bylo potřeba, prostě jenom proto, že vás to v tu chvíli napadlo a chtěli jste. Dám příklad, třeba jste si cestou z práce koupili kytku, to já dělám docela často, nebo sedli do auta a místo rovnou domů jste zajeli někam na kafíčko, do přírody, nebo si objednali něco, co vůbec nepotřebujete, ale nutně jste to museli mít, protože to měla vaše kámoška, a nebo jste někomu zavolali a řekli, hele, nechceš jít třeba ven, dáme si něco dobrého. Já mám totiž pocit, že čím jsme starší, tím míň věcí děláme jen tak. Pořád máme nějaký důvod, takový jako musím, měla bych, je potřeba, nestíhám. Tak dneska si to zkusíme obrátit. Co jste naposledy udělali jen tak, bez důvodu, bez plánování a jen proto, že jste v tu chvíli momentálně chtěli. Pište mi do relaxu, protože já mám takový tušení, že některá vaše jen tak budou hodně zajímavá. 606-736-736.
1: Relax Radio. Léto s relaxem. Léto s relaxem.

0: Tak jo, 27. srpna, to je dnešní datum. A když se podíváme do kalendáře, tak dneska svátek slaví všichni Otakarové. No a víte, kolik jich máme v České republice? 6253. Otakar je tak 80. nejčastějším mužským jménem u nás. No a když si něco o něm dohledáme, tak jméno Otakar ve starší podobě, nazýván Otokar, má německý původ a jeho význam se vykládá jako střežící majetek, nebo ten, kdo hlídá svůj majetek. Čili pokud máte doma Otakara, nemusíte se bát, že by vás někdo z domova ukradl. No a samozřejmě také toto jméno máme spojené s českou historií. Si vzpomeňme například na krále Přemysla Otakara I., Přemysl Otakar II. A další významné hvězdičky. Takže přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdravíčka, pohodičky, no a teď už se podíváme, co dalšího nám přináší dnešní kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 27. srpna.
3: Tento den roku 1667 byl poprvé v USA zaznamenán a zdokumentován hurikán. Roku 1783 se uskutečnil, ovšem bez posádky, první let balónu plněného vodíkem. Roku 1956 se v anglickém Paddingtonu narodil bubeník Glenn Matlock z punkových Sex Pistols. Roku 1910 přišla na svět matka Teresa, oceněná v roce 1979 Nobelovou cenou. O 3 roky později provedl ruský pilot Petr Nestrov první akrobatický manévr v letadle. Roku 1929 se narodil český spisovatel a dramatik Jiří Hubač. Brian Epstein, manažer Beatles, byl tento den roku 1967 nalezen ve svém bytě mrtvý. Předávkoval se prášky na spaní. Roku 1962 Spojené státy vypustili sondu Mariner 2, která se jako první přiblížila Venuši. O 8 let později přišel na svět Tony Kanal, člen skupiny No Doubt.
1: Relax Radio. Kladno, 92,3 FM.
4: 92,3 FM.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Taneční centrum RAK si vás dovoluje pozvat na zápis od 1.9. do 3.9.2026 v čase od 13 do 18 hodin na Kladně a v Berouně. Zápisy probíhají i v městě Slaném, a to pouze 1. a 2. září.
2: Zapsat se mohou děti od 4 let.
1: Tančíme show dance, street dance a máme i gymnastiku. Taneční centrum RAK je několikanásobným mistrem republiky v show dance a street dance. Chceš se naučit tančit? Máš možnost. Stačí, když tě baví tanec. Více informací naleznete na www.tcrak.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek. Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: Nobody wants to be lonely, jak zpívá Ricky Martin a Christina Aguilera. Nikdo nechce být sám, tak si pojďme říct, co bychom mohli tento víkend podniknout. Pokud máte rádi trochu tajemná, zaměřte na Hrad Křivoklát. V pátek a v sobotu se tam konají scénické noční prohlídky. No a musím říct, sama jsem byla a můžu jenom doporučit. Křivoklát je krásný ve dne, ale posetmění dostává úplně jinou atmosféru. V jednotlivých místnostech vás navíc čekají divadelní představení na téma Habsburkové na Křivoklátě. Prohlídky začínají ve 20:30 a ve 21:30 a vstupenky si ženete online nebo přímo na pokladně hradu. No a druhý tip nás zavede do Nového Strašicí, kde se v neděli 30. srpna od 10 hodin na Komenského náměstí koná den integrovaného záchranného systému. Prohlédnete si vybavení záchranných složek. Uvidíte ukázky leteckých záchranářů a dojde také na předání nového zásahového vozidla CAS 30 Tatra Force. Takže jestli vás baví hasiči, záchranáři a pořádná technika, v neděli víte, kam vyrazit a večer se navíc bude i tančit. Kapela Pohodáři.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
4: Jedině v outletu Pop Airport.
3: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
4: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Více na pop.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: je to tady, já za chvilku máme sice 17 hodin, ale další šance probojovat se do finále naší soutěže je tady. Hrajeme o poukaz na celoroční kurzy v tanečním a sportovním centru Moon v Kladně a dneska po vás nebudu chtít žádné taneční poučky, žádné raz, dva, tři a dokonce ani nemusíte stávat z židle. Dnes totiž prověříme hlavně vaše uši a filmovou paměť. Za malou chviličku vám pustím hudební ukázku a vaším úkolem bude poznat, z jakého filmu tahle hudba pochází. Takže zpomzorněte, zesilte rádio a jdeme na to. No, tak co, už vám naskočila nějaká filmová scéna, nebo zatím vůbec nic? Tak ještě chviličku necháme. Pokud samozřejmě víte, z jakého filmu hudební ukázka pochází, pište co nejrychleji na 606-736-736 a pozor, tady se vyplatí rychlost, protože první správná odpověď postupuje do finálového slusování o poukaz na celoroční kurzy v TSC Moon. Takže ještě jednou, z jakého filmu je tato hudební ukázka? Pište 606-736-736, jsem zvědavá, kdo z vás má nejen taneční nohy, ale také filmové uši.
1: Relax. Odpolední soutěž.
2: Jdeme na to? Jasný, jdem na to. Street dance, TikTok nebo fit dance? Show dance a gymnastika. Pojďte s námi do TSC Moon.
3: Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma. 1. a 2. září bude v našem tanečním a sportovním centru probíhat nábor pro nový školní rok. U nás to děti baví.
2: Jo, jo a jo.
3: Více na www.tscmoon.cz.
4: Vyhrajte si tento týden na relaxu pro své děti voucher na roční kurzovné.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Takže jo, naše soutěž o postup do finále, o zítřejší slusování, o taneční, máme u konce, výherce se našel, my si ho ale co, prozradíme až v následující hodince, takže už nepište, protože vítěz je jistý.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
2: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: Je to tak, máme minutku po 17 hodině, jdeme se podívat, co nás zítra čeká za počásko.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Zítra nás čeká pořádně teplý den, bude polojasno až oblačno a teploty vystoupají většinou na 28 až 32 stupňů. Jen na západě Čech bude kolem 26. Odpoledne ale začne od západu v Čechách přibývat oblačnosti a postupně dorazí přehánky a místy také bouřky. Takže přes den ještě letní outfit, ale pokud se budete vracet domů později, deštník raději přibalte. 17. až 18. hodinka, tak to bude samozřejmě anketa Relax v ulicích, ale my si co? My si prozradíme také výherce toho soutěže v předchozí hodince. Ciao, adios, Anne Marie, na tu se můžete těšit, ale samozřejmě z české tvorby. Ano, kapelka, na kterou můžete vyrazit dneska na zámek, na Kladně.
2: Relax Radio. Jarka Poláková.
3: Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

Takže pojďme si říci vítěze, který postupuje do finále oslosování na roční kurzovné do TSC Moon. A pozor, co byla soutěžní otázka? Měli jste poznat tuto ukázku a zařadit k ní název filmu. Jdeme si to pustit. To je jednoduchý, že jo? Netrvalo ani dlouho a ta zpráva mi přišla absolutně hned. Bylo to krásné. Ano, děkuji. A vítězem se stává, pozor, Martin Jirotka. Takže Martine, my tě tleskáme. Samozřejmě, jestli posloucháš, nezapomeň si pustit rádio zítra od 16 do 19 hodin. Nevím, v jaké části vysílání to vyhlásí Aleš nebo bude losovat, takže nezapomeň si zítra pustit naše rádio. No a teď už písnička další Dominus.

0: Podíváme se na čas, je 17.11 a pár malinkých sekundíček k tomu. A je na čase co? Dát si anketu Relax v ulicích. Dneska je docela taková otázka, která malinko hrála i Alešovi do tématu. My jsme tady spolu řešili, co se nám protiví na mužích. A zazněl tam samozřejmě i ten alkohol. No a to je tématem dnešní ankety Relax v ulicích. Otázka zní, pili jste někdy v pracovní době alkohol? A pokud ano, v jaké práci to bylo? Pojďme si pustit vaše odpovědi.
1: Relax v ulicích.
2: Ano, Valcířkovou. Tam se to jinak nedalo. Prostě bez alkoholu to nešlo.
3: Já jsem neměla příležitost, protože jsem pracovala na samostatném oddělení a tam jsem byla sama.
4: Práci, SOMP Kladno, válcovny. Bez alkoholu to nešlo.
5: Nepila jsem alkohol, ani ho v životě moc nepiju. Všimla jsem si, že někdy někdo alkohol pije, ale já jsem se nezapojila.
6: Alkohol jsem nepila nikdy, je mi to protivné a nepiju ho ani mimo pracoviště.
7: Nikdy jsem nepila alkohol v pracovní době.
8: Takže já jsem nikdy alkohol v práci nepil, ani mě to nenapadlo. A každý víme, je to každýho věc, ale já bych to nedoporučoval vůbec nikomu.
9: Když jsem pracoval ještě tady v SMP, tam se pilo ve dne v noci. Tam se dělalo na směny a pilo se furt.
10: Pil jsem v práci alkohol určitě, ale to bylo proto, protože to byl vlastně firemní večírek a to vlastně bylo placený i jako práce, takže ano, a vypil jsem toho trošku.
1: Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Před námi je pokračování naší ankety Relax v ulicích. Jenom zopakuju otázku. Pili jste někdy v pracovní době alkohol? A pokud ano, v jaké práci to bylo? No tak si jdeme pustit vaše další odpovědi. A že jich sakra bylo.
1: Relax v ulici.
2: Ne, nepila jsem v pracovní době alkohol, ale za mladá jsem dělala v takovým pochybným obchůdku s mobilními telefony a chodila jsem tam občas třeba jako po mejdanu, ale to jsem byla opravdu čerstvě po škole, bylo to třeba jednou, dvakrát.
3: Ježišmarja, tak to asi v pracovní době asi určitě ne. Piju alkohol jenom s přáteli a nějaká nálada občas.
4: Nikdy jsem nepil v pracovní době alkohol, ale někdy si říkám, že možná by to se docela ve zborovně hodilo.
5: Já jsem pil v práci alkohol a bylo to v době, kdy jsem pracoval jako barman v jednom pražském klubu.
6: Já v současné práci piju alkohol skoro každý den.
7: V pracovní době v alkohol jsem asi nepila. Když tak přemýšlím, prací jsem už měla hodně, ale alkohol jsem si teda opravdu nikde v práci nedala.
8: Ne, zásadně alkohol nepiju na pracovišti v žádném tam. A to ostatní bychom si mohli povědět mimo ten mikrofon.
0: Tak to byly odpovědi z dnešního relaxu v ulicích a musím říct, že někteří z vás mají s alkoholem v pracovní domě, řekněme, takový jako bohatší zkušenosti. No ale jako trošku vážněji, český zákoník práce je v tomhle docela jasný. Alkohol se na pracovišti ani v pracovní době pít nesmí a dokonce v pracovní době zákaz platí i mimo samotné pracoviště. Ale existují profese, které mají tak trošku alkohol v popisu práce, třeba sládci a degustátoři, kteří při výrobě kontrolují kvalitu nápojů, nebo someliéři, že jo, kteří víno hodnotí a degustují. Zákon totiž u tohoto zaměstnání počítá s výjimkou, protože tadyhle prostě víceméně proto povolání a je ochutnávání alkoholu přímo součástí jejich úkolů. Takže zatímco someliér si v 11 dopoledne lokne vínečka a může říct, pracuju, ale když to uděláme my, jako já třeba učitel, tak teda tam asi by to dopadlo trošku hůř. Takže já si tady radši otevřu maximálně vodu, protože větu já jsem jen kontrolovala kvalitu proseka, to by mi asi vedení nesežralo.
1: Největší věci. Relax rády.

0: 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada Kladenského zámku. Chinaski naživo. Buďte u toho. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Všechno,

0: 6,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Komplikace jsou aktuálně na D7 na 40. kilometru ve směru z Prahy na Chomutov. Stojí tam porouchané vozidlo, neprůjezdná je zpevněná krajice a počítejte se zdržením. Zdržení hlásí také D5 na 29. a 30. kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov. I tady je důvodem porouchané vozidlo, které tvoří překážku na vozovce. Místem proto projíždíte se zvýšenou opatrností. No a pozor také na silnici číslo 9 v obci Kly na Mělnicku. Došlo tam k nehodě 3 osobních automobilů, takže i tady uberte plyn a počítejte s možnými komplikacemi. No a teď už Lady Gaga. Tohle písnička bude pro všechny, kteří mají v ruce mop nebo nějaký hadr a uklízí své byty či domečky. Protože co? Práce šlechtí.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

Tak já se vám teď musím k něčemu přiznat, jo. Na začátku vysílání jsem měla krásně připravené dnešní téma. Dokonce jsem viděla, co vám k němu řeknu, na co se vás zeptám. No a pak se rozjelo vysílání písničky a já jsem víceméně jenom řekla, o čem se budeme bavit, ale pak jsem na něj úplně zapomněla, no spíše na vaše zprávy. Takže to napravíme. Ptala jsem se vás, co jste naposledy udělali jen tak, bez důvodu, bez plánování, jen proto, že jste zrovna chtěli. Nemusíte být úplně žádná životní revoluce. Já jsem víceméně úplně nečekaně, neplánovaně tohle téma přesunula do druhé poloviny mého vysílání. Takže jdeme na vaše zprávy. Lenka z Kladna. Jarko, včera jsem šla po práci jen pro chleba a skočila jsem s kamarádkou na víně. Chleba jsem samozřejmě nekoupila. Tak to je ta horší verze. Lepší by bylo, kdybyste samozřejmě ten chleba koupila a aspoň manžel byl ráno uspokojen čerstvým pečivem. Ale budiš. Pavel z Rakovníka. O víkendu jsme se ráno s manželkou rozhodli,

0: že nebudeme nic dělat. Sedli jsme do auta a vyrazili na výlet. Ani jsme nevěděli kam, nakonec jsme ujeli skoro 200 kilometrů. 200 kilometrů, no docela by mě zajímal váš cíl, kam jste nakonec dojeli. Já taky jako opravdu kolikrát ráno vstanu a ani to nevyjde z mé hlavy, ale třeba chlapci řeknou, mami pojď, uděláme si dneska pyžamový den. A to je úplně nejlepší, protože je to co? Je to neplánované. No a poslední Katka z Berouna, já jsem si minulý týden jen tak koupila šaty. Nikam je nepotřebuju, nemám je kam nosit, ale byly krásný. Já si myslím, že žena by se měla každou chvíli něčím odměnit sama. Taky mám v plánu koupit si jedny krásné šaty a čekají na mě ve výloze, abych byla krásná jako kdo? No jako Pretty Woman.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

teď je před námi trocha nostalgie, návrat do doby, kdy videoklip skupiny Pussycat Dolls dokázali člověka přesvědčit, že tančit na židli vypadá vlastně úplně jednoduše. Teda samozřejmě musí být i ta žena trošku pohledná. No a Pussycat Dolls a jejich píseň s názvem Buttons, což znamená knoflíky, ale rozhodně o galanterii se v téhle písnice opravdu nespívá. Zpěvačka Nicole Scherzinger v ní ve svému vyvolenému v podstatě říká: přestaň o tom pořád mluvit, přestaň všechno tak řešit a prostě něco udělej. Takže dneska se nám to tak trošku hodí tomu dnešnímu tématu, co jste naposledy udělali jen tak, bez důvodu, bez plánování, protože někdy možná, až moc vy muži přemýšlíte, jestli se to hodí, jestli máme na to čas a co tomu řeknou jako ostatní, takže co třeba jedno udělat něco úplně spontánně. Zavolat někomu, koho jste dlouho neslyšeli, koupit si něco jen tak pro radost, někam neplánovaně vyrazit, nebo třeba někomu jen tak rozepnout knoflíček. Pozor, říkám knoflíček. A dál, jaký knoflíček zmačknete, je čistě na vás.

0: Je to tak, přecházíme do 18. hodinky.
1: Relax Radio.
0: Zítřejší počasí bude mít dvě tváře. Přes den nás čeká polojasná až oblačná obloha a letních 28 až 32 stupňů na západě Čech kolem 26. No a odpoledne a večer, ale pozor, hlavně na bouřky, které mohou být místy i silné. Doprovázet je mohou nárazy větru kolem 70 km v hodině, přívalové srážky kolem 35 mm. No a objevit se mohou také malé kroupy. Při opakovaných bouřkách může vody spadnout ještě víc. Takže zítra si užijte léto, ale odpoledne už raději sledujte oblohu. Mezi 18. a 19. hodinou, tak rozhodně tady máme plno muziky, třeba zpěvačka Pink. No a samozřejmě si taky vydáme na Slovensko. Taký Adam Ďurica sice nie je český umelec, ale to nám vůbec neprekáža. V následující hodinke si totiž jeho pěsničku Vietor rozhodne užijeme.
2: Vietor nás už kam si zavěje, někde tam, kde vždy nám dobré je.
0: Takže vy co? Vy posloucháte Radio Relax a já jsem tady dneska večer s vámi.
3: Relax Radio.
1: Jarka Poláková.
3: Jarka Poláková. Relax.
1: Relax Radio.

0: Milí posluchači, teďko pozor. Teď to začne na relaxu být tak trošku lehtivé, ale zároveň vzdělávací. Narazila jsem totiž na tip, který radí, jak se stát mistrem v líbání. A prý existuje rovnou 7 základních pravidel, takže jestli jste si doteď mysleli, že po 20 letech praxe už žádné školení nepotřebujete, chyba, zapněte si pořádně na Hlas Rádio, vemte si tušku papír a pište si. Ne, dělám si legraci. Já jsem si při tom čtení toho článku vzpomněla na film Pretty Woman s Julie Roberts, která Richardu Gírovi říká při takové lehtivé scéně, že na ústa se zásadně nelíbá, protože právě polibek může být mnohem intimnější, než si někdy připouštíme. No a odborníci teď radí třeba jednu zajímavou věc, že polibek by měl trvat alespoň 6 vteřin. 6 vteřin. To už není takové to manželské čau, dáru do práce, mezi hledání klíčů a rychle dám pusinku. To už si prostě na to musíte normálně vyhradit čas. Další pravidlo, nenechat se při líbání rozptylovat. Takže žádné takový to počkej, doprala mi pračka, nebo ježiši, já jsem si zapomněla něco vyndat z mrazáku. No a s tím jazykem prý opatrně. Článek dokonce připomíná, že všeho moc škodí. No a samozřejmě, co je hodně důležité, svěží dech a hebké rty. Takže cibule, česnek k večeři možná ano, ale pouze v případě, že jí máte oba rádi, pak jsou síly vyrovnané. Takže mě teďko zajímá, zda si myslíte, zda se dá dobře líbat naučit, nebo je to čistě chemie mezi dvěma lidmi. A hlavně, schválně si dneska doma těch 6 vteřin odpočítejte, třeba zjistíte, že jste celá léta jeli jen tak na půl plynu, anebo naopak, zbytečně jste ten plyn mačkali dlouho.
1: Relax Radio.

0: Před námi je teďko takový jeden známý hit v novém kabátě. Švýcarské duo Remedy a Manuel totiž v roce 2016 sáhlo po legendární známé písničce Another Day in Paradise od Phila Collinse a přetvořilo ji do taneční modernější verze. Původní skladba z konce 80. let upozorňuje na téma bezdomovectví a dodnes patří mezi největší hity své doby. No a Remedy s Manuelem jí dali úplně jinou energii, víc beatů, víc emocí, ale dá se říct, že je pořád stejně silná myšlenka. Tak si pojďme připomenout, že i v tom našem ráji kolem nás nemusí být všechno tak růžové.
1: Relax, největší hity.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Beach Party Slaný. Připrav se na pořádné rozloučení s létem. V sobotu 29. srpna tě čeká Beach Party na letním koupališti Slaný. 3 DJ živě, míchané drinky, beach volejbalový turnaj, fotokoutek, zábava pro děti a turnaj beer pongu. Vezmi partu a přijď si užít léto naposledy naplno. Beach Party, sobota 29. srpna, letní koupaliště Slaný. Více informací o akci na vshslaný.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerine za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.

No a teď se vrátíme do 90. kdy stačilo pár tónů a člověk měl okamžitě chuť někam vyrazit. James Spoon a Right in the Night. A kdybyste si to chtěli se mnou trošku procvičit anglicky, jo, takže jako teď přemýšlím vlastně, co to znamená, jako možná přímo v noci, nebo právě v noci, to je jedno. Každopádně v kontextu písničky je to hlavně o tom, že právě v noci můžete objevit něco krásného, zamilovat se a užívat si hudbu, tanec a život. Ostatně celý název je Fall in Love with Music, tedy něco jako právě v noci zamiluj se do hudby. Jo. Takže jestli dneska ještě jste neměli v plánu se zamilovat, máte nejvyšší čas, nemusí to být do člověka, klidně jenom do muziky, to možná bývá občas jednodušší, ale třeba do nějaké příchutě zmrzliny mě napadá, protože zmrzlina, přemýšlím, jakou já mám nejradši. Asi vanilkovou. Jo, vanilková, to je moje the best. Tak my jdeme už na to, James Spoon, Right in the Night.

0: Tak jak jsem vám před chvilkou říkala, že podle odborníků existuje několik pravidel dobrého líbání. Třeba 6-sekundový polibek, žádné rozptylování a také pravidlo, že s jazykem se to nemá přehánět a maličko šetřit. Tak koukám, že vás docela to téma zaujalo. Píše mi, tadyhle jsem si vybrala zprávu, Karel Sklada píše, Jarko, moje žena mě po vašem vstupu políbila a já už jsem si myslel, že po mně něco chce. No a ona prý jen testuje těch 6 vteřin. Karle, no tak já doufám, že ten vědecký výzkum se vydařil a že třeba dneska večer po tom 6-sekundovým polibku přijde i druhé kolo a tam třeba bude zase role ve vašich kruchách a třeba uspějete i v dalším, třetím kole. Co? Doufám, že mi dáte vědět, že mi napíšete na číslo 6673636 třeba příští týden v úterý, jak to dopadlo. No a my jedeme dál. Real Life.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Opět ta Radeček, romantický smyčce, no nevím, jako když já doma začnu hrát na housle, jestli je všechno zalitý sluncem, ale budiš. Jedeme dál. Teď si dáme melodii, kterou podle mě poznáte během prvních pár vteřin. Jasper Forks, písnička River Flows in You, tedy v překladu něco jako řeka proudí v tobě. Původně je to nádherná klavírní skladba, jako naprosto ji zbožňuju a hraju si ji kolikrát, třeba dvakrát, třikrát za rok. Od jeho korejského pianisty Jirumi, ze které Alex Christensen alias Jasper Forks v roce 2010 udělal taneční hit. No a zajímavost, dlouho si ji lidé totiž spojovali s filmem Twilight, což je film o tom, jak myslím, že ten upír se jmenoval Edward a ona byla Isabella, která byla člověk a oni se do sebe zamilovali, takže vlastně o tom je víceméně ten film, ale přestože v něm nakonec tahle ta písnička nezazněla, myslím si, že spousta z vás jí má v uchu. Takže jo, jdeme na to, Jasper Forks, River Flows in You.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální...

0: legendární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na ukončení sezóny letních koncertů v zahradě kladenského zámku. Hudba, kterou znáte, hity, které zpívá celé publikum a večer plný emocí. Ve čtvrtek 27. srpna od 19 hodin se můžete těšit na velkolepý koncert skupiny Chinaski. Čtvrtek 27. srpna, zahrada kladenského zámku. Chinaski naživo.
1: Buďte u toho.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

0: Máme 19 hodinek.
1: Relax Radio.
0: Takže počasí na zítřek čeká nás velmi teplý, ale také poměrně větrný a bouřlivý den. Teploty vyšplhají až na 32 stupňů, na západě Čech zůstanou kolem 26. Od západu se během odpoledne začne počasí měnit, přijdou přehánky a místy i silné bouřky, které budou později přecházet do deště. Večer se bouřky mohou objevit také na západě Moravy. No, než se s vámi rozloučím, tak samozřejmě vám pustím ukázky písniček, které přijdou v následující hodince. Skupina Pet Shop Boys, Se a Vida E. A samozřejmě česká skupinka. Když mám nad hlavou píseň tou hlavou. Já už vám popřeju jenom krásný večer a poslední prázdninový víkend před námi. Uslyšíme se v úterý, mějte se krásně.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
2: Jedině v outletu Pop Airport.
1: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
2: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Více na pop.cz.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

0: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
1: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: pro dnešní den.
1: Dnes je 28. srpna.
0: Tento den roku 1749 se ve Frankfurtu narodil německý spisovatel a filozof Johann Wolfgang von Goethe. Ročník 1965 je držitelka prozatím 5 cen Grammy, Kanaďanka Shania Twain. Roku 1922 byla v New Yorku na stanici WEAF odvysílána první reklama. Realitní kancelář tehdy za 10-minutovou propagaci zaplatila $100. Roku 1959 zemřel český skladatel Bohuslav Martinů. Ročník 1982 je držitelka 2 cen Grammy, americká zpěvačka Lee Ann Rimes. Legendární projev pronesl tento den roku 1963 na shromáždění ve Washingtonu Martin Luther King.

0: O 6 let později se narodil Brandon z Beverly Hills 920, americký herec Jason Priestley. Tento den roku 1978 vytvořil Donald Wesco rychlostní rekord na motocyklu, jel 510 km hodině. Roku 1996 byli po 15-letém manželství rozvedeni princ Charles a Lady Diana. Psal se rok 1986, když Tina Turner dostala svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.